0: Jena Bussert mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. Ve studiu Blanka Funcila.
2: Dobranje. Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane iniciativne skupine, kotraž ce nibelčicach zaožič svobodnu šulu. Předsedka serbske šulske towarstva Katarina Jokova praj.
3: Ja necham praj, co to nejo, do přichoda ženi ničo, bo čim smeli ve Serbach rečeč. Tučasne, ale nejo, po mojim zaznaču, jara atraktivne. Tež te spichovanske financielne možnosti za svobodnu šulu ve Sakske su so poubenčini. A když junu jenu svobodnu serbsku šulu, potom je prajem jenu co usič, nic jenu jednotnu šulu, dokež bidžu tu za zakovanje rečnih umov, šula njih ostane po možnosti na veskah, kaj su, a to z jedni šulu ne realizujemne.
2: Pošetko na vožetna tovaršnost Serbska svobodna šula bi tutun teđen vozeviva zoje netko do vikuanskog registra zapisana, a s tem je nošarstvo možneje svobodne šule pravnišce zaručene, tak tovaršnost. Za kletošu prenju putnisku jezbu kšižerju do Roma moža so zajimce hač do konca augusta Pšizevič, kaj špiš sa katolski posu aktualnim vodaču može so maksimalne 120 kšižerju, kot siš so hišče aktivni v občilič. Pojedu kletu s počat mjestcjomi busami. Mjestrujim hcidža v Romje a Vatikanje šelake kšešćanske mjestna a dalše pomniki v opetač a so na generalni audijence s bamšom Leom Štornatem v občilič. Braniborski su juristiske rozestajenja vo přiuzače dalších su do Serbsko-Sydlensko Ruma daloke mire zakončene. Kaž vyše zaradniske sudnistvo Berline zdžili, je vone jenoš pađe s Jabvojn, Gablenc, Doolivo, zo mužete so kulturne ministerstvo a Serbska rada na vyšu instancu vobročić. Ve peč dalších padach je sudnistvo to vodpokazalo. Dohromady 6 gmejnů by so přečivo tomu vobarało, zo chceše kraj dalše se do Serbsko-Sydlenského Ruma přiuzač. Sudnistvo Kočebusu by 2020 argumentam komunu přivosovalo, zo nie ve věstrchsach dosť do pokazu za vobstajnú riečnú abo kulturnú serbskú tradíciu. Ve Vohožanskim parku Vudženku maja od tuto tyženja tak menovane Nuznik za šich. Je to prini horni Vužice. Votovane je z liftom za jednu osobu, a vele mjestnom zomuli ľudžo v jezdnem stole so dere pohybovač. Kajž navodnistvo parka z dželi je votovanje naročnejše, hač pri normalnem nuzniku za zbrašenih. Nowy poskytk mierzy się na przykład na dzieci jezdnym stole albo dorosłych, których się Boża Ruczka zajęła, a kocyś maja korost czy myszku. Nuznik za sześć jest spichowanskie towarstwo parka Bożenku z pomocą PNS EU zapłaciło. Prynikoparske mústvo Sokoła Ralbice Hóki, kiž by je před týdženom maj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje v prynim vônym pokálnym kole nuje rajnie doby v Arnstorfe. To vojnže z vúlosovania zapadovúžického koparského zjazka. Prynikoparske mústvo športové jednotky Krusčice dobí do Viazojnce a v okresný legist športu a tuarstva Marina Viezda nastupí v Zimicach Tumicach. Rö su spočatk septembra. To bych u naše poješće, kotrež namakače tež na našich stronach interneta a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej svončko, so na nas smije, dženca, celo podobne vedro, kajš je čara i žomijahme, a na tem so poprom tež juce neđelu pševele nezmini, dženca pečadvaci, juce potom kusk čopljišo ze 27 stopnjemi.
0: A podobne kaj ešte včera je tiež dženca ráno na púčach našej končine, šo svobodne tiež blízka, čo dotalní džen jesteja. Jeli so to biorania zmini, aby nešto uľadače, prizoče so rade polanajú pak telefonistce, abo napísajče na môj povesť přes četovú funkciu v app MDR Serbia. Havak, přeje moj Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobry start do końca tygodnia, dżęsa sobotu 1. Julia. Dobry jest wam, a dobry rania. Dobry jest też Michałowi. Cóż, unca netko z motorskim napucze poda 5 po na pół 7.

nedám je cibilky na sedom. Kajž slubina poradáme raz, što sa tutunko cedženia, že tak vodmiva naše končenie. Hoj, najprve dodelan, koncedženia je tam v Salovie menujce kundvorjaca disco, včera su tam hižo svečili hač Dorania a Jensa išče raz. Do Salovske je starie celorne sče preprošení, dvaj floraj sučbu tam maja, potekim mače samo mabe vúbjok. Vúbjok mače tež, štož nastupa partie z Cyva, tež dovotrova môžete sebi Jensa doječ tam, maja Technobeat Open Air. Od večera 6, was tam již očakuje, čirjace bíte, letná nalada a kajž organizátorojo písaja, nezapomnita noc, plná energie. Od 6 v Votruje na športnišču, no a pondželu potom je Radio Zatkula tam na miestne. V Votruje raja Beach Volleyball, dalša stácia Beach Volleyballu je tvore Radio Zatkule, so tam odmiva. Jensa vústupí kultúrne zároče Srbského ľudového ansambla Budešinie skupina 5 an der Feier, keď kúždu sobotu započe so na po 8. A Jensa večer pokazá Danko Handrik svoju Prahu NDR televízii. Tam vidíte Prahu mies Rodom, Karlovým mostom a staromieščanským namiestom, keď kúžde znaje, tohle kak sú obedlerio živí, ktoré miestnosti dobíče sa na kúžde pat v obladač a što sú dobré hostčence a kovejonie pod titulom Tajná Praha. Kajž prajene Danko Handrik svoju Prahu pokazá bydlk nasedom v NDR televízii. Môžete sedviť to v obladač. Abo tež hižo netko online ARD Mediatece namakače tutun epizódu v riedže hinreisend, kajž prajene pod titulom Geheimes Prag.

0: našim ľubým Božem sveče tež svunca svečit tom konce dženja.
1: Vedro.
0: Na kvíšte pát do poňu, okolo připodňa, hač do pozno poponia potom hročele, to li tvačí za dženca a juce dženca při 25, juce při 28 stopňach maximálne vostanie sucho. Nitko je sedmich.
2: 7 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

Hej Anna Maria Brečnarec je nám přeradživa, što va nachce. Ja chcu na kuž dopad išče viace srbskej hudžbe. A tu mě nám... Nie, vodajče, netko som opak. Tobie opačný knefel, netko ladáme na aktuálnu hodžinu. Aj, netko sme práve. Lose Hulce minúce slušíme, aj, aj, to som nedom potom za tu niečo netrichí. Lokal J, šriká ďalší titul druhé hodžiny. A tiež Mareka Rielku slušíme, mi bláde smože sú. Najprv pak převza George Ezra, 8 po 7.

0: Lečo, prosnine, krasne vedro, no to se popravo misliš, zato še jih automatist se vondo přirodo vabi, vosebje na svobodnem koncu tydženja. Tola, realita šak teše, zatreba ja, vosebje džičja, modostni usta, jeden mavi kungs. Na šmoradku abo cokvač, to šak možeš tež přirjane medre, zopak je tež tujšto aktivito ze šmoradkom vonka, to je Klemens Schmidt nazonil.
1: No a tuto sem samo v našej blízkej vokolini namakal. Příklad. Na vosebite dyrdom dej se šmoradkom abo s tabletom, môžete so v nesvačidle, na rybarskim dvore abo v stroži v domje tisacatov podač. Vobe mestni ste start za tak menovanu mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo katam a dobiče šelke na roky spelnič. Smartfón je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a stroža, tutej poskytkaj ste i zapísané a što jeste Mikiš, chceš asi doma zároče přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmoradko abo tablet a s tutými spoznaje smartfón napríklad rostliny, ryby abo zvieratá. Abo ďalšia app přiraduje vose ptáčko a podá k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutých môžete s pomocou tableta abo handia identifikovať a si potom astronomické informácie načítať.
0: Šmoradko a příroda, já si myslím, to jsme odživavoj. Máš ještě další pokyv?
1: No hej, na straně studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tužto poskytku, štuž pak chce so nádrobnějšo s fotografovaním zabírač. Za to, abo tu je dživanička Ludovie univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dvě neděli, možná so děči a modostní, oni ve fotografovaniu se šmoradkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a plači 16 euro.
0: Prosnínske poskytky za džičí a modosnoch, při kterom ištěž šmoradko roluhaje. Klemens Schmidt je informácie z nosu a štujše netko čipne, kak to z té mozaikovej rally nesvačidle dokvanie funguje, abo kak tuta app za identifikovanie vjezdov a formáciu tutých reka v našej app MDA Serbia a na našej internetovej stronie môžete to ešte raz si šitko vo mere načítač a tam namakáče tiež odkazy na všetky ďalšie poskytky.

Milena Vučarec, tobě. A tohle je skupina Janka Anka, když zpívá vás možu.

bo budeš i nie spieva Anna Bikingec. A bosči Liebel Förster nam tež išče zaspieva to po takim ksisapske spieve přičanej hodžine. Ale vězo máme išče viac, napríklad Jorka Weisselberga. Poj sobu on spieva sedom menšinou po osmich. Dobranie. Dobranie.

0: A netko je na podževeči, sobotu nic časa povesčenje. Čas za vas, ljubečeči.
1: Dundak! Bettina, da branje!
2: Hanna, jeda pruzninske džičo, sida sva ižo uspana, šako je hakle na podževeči. Pše zahe zastavanje pruzninah, abo?
1: No hej, to s tým úspikaniom nie je so prvným týčinu ešte celé tak rádivo. Také še kúlejšie ráno sedemých búža klinkal. A potom ešte na nábožný týčin.
2: Triši, RKV je týšišo za so nimo. Što da by za tebe to nerinče?
1: No hej, to stávanie nic. Ale vúpačilo so tola je. Sredu napríklad sme zrobmené z viac hač 40 džičími do Rožanta putkovali. A takhle je na tom šach vonka na vúce klinčavom.

0: Michael Bertsch, Deutsche Wetschig.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Veronika Bulanková z Pančic-Kukova.
2: V moje protice čítach přísvovo, kotrež mě k přemyslovanju ponuvaše. Dopomněnka je jeničký raj, z kotrehož nás nichtu vunač nemože. Kak rady, co dopominam na rjane, ale tež češký čas dječatstva. Cíle hinajší čas hač dženca, ale mírnější. Veselu so, kde som nučky prašeja. Mači, kak da bie to tede, kde si ty dječo byla? Husto došč, nemoža rozumič, zo sme tede dobili jara zlutnivie a skromnie přes džen kročič, dokež finky mačerje, kotraž bie zahe budova, nedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjašky dječatstva. Des mi pola pšečelki suna dosena skakali. Abo so tajnje s hulcami v parku zetkali a husto k večeri vusmuš jedli, so bych mi derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič a z mauje horsku dovire a ljubošče z Božoni bič. V tutem smysle přeju vám žonovane gunste dženja.
0: To praje Veronika Bulanková z Pančic-Kukova na rauku farskeje vikarije. We've been together.

0: Norwegen auf England und Titelverteidiger Argentinien auf die Schweiz. Die deutschen Volleyballerinnen haben den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga verpasst. Sie verloren gegen die Niederlande 0:3 und haben damit bereits vor dem Ende der Gruppenphase keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, vaš rajnči budžak. A do dnja startuje s vami Matej Cish.
2: Hej, vod dženja budu ci menšine podživeči hižo konc bylo. Sobotu džemo do podlešenja. Blanka a ja smo ište odžinku tu a postaramo sobo dobrý start do konca tydženja, do dženšnejšie soboty se s dželenkami policie, proznickými pokyvami, vo klimových přípravách tež ište slyšíme. Hoj, tu ište ste ište na planě a dokáž sú puče svobodne, nemám žádné pokyvy. Što ješ nastupa vopkrat za vás, činíme nedom dále.
1: MDR Sachska, Srpski rozvoz.
2: S Josefinou Brečnerec. Dobrá ráno vám přejem, moj.

0: Lecho, Prosnine, krasne Wiedro, no, da se popro myslíš, za to šeich automatisce von do přirode wabi, vosebje na svobodnym koncu tydženja. Tola realita šak teše, so treba ja vosebje džiči a modostni husto išče jeden malby kungs. Na šmuratku vysač, abo co kvač, to šak môžeš tež při rianem Wiedre, zopak je tež tojšto aktivito se šmuratkom vonka, to je Clemens Schmidt na zonju.
1: No, a tuto sem samo v našej blízkej vokolini namakal. Příklad. Na vosebite dyrdom dej se šmuratkom abo s tabletom, môžete sobe nesvačidle na rybarskim dvore abo v stroži v domje tisacatov podač. Vobe mestni ste start za tak menovanu mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo katam a dobiče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda, a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a stroža, tudi poskytkaj ste zapisani, a što je s tými, kýž chceťa se znano doma zarodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmurátko abo tablet, a s tými spoznaje smartphone napríklad rostliny, ryby abo zvierata. Abo dalša app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutoch môžete s pomocou tableta abo handia identifikovať a si potom astronomické informácie načítať.
0: Šmoratko a příroda, ja si myslu, to s môj vočevavoj. Máš ešte ďalší pokiu?
1: No hej, na strane studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tojšto poskytko, štož pak chce so nádrobnejšo s fotografovaniem zabierať. Za to, abo tu je dživanička Ľudovej univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostni rúne v fotografovaniu se šmoratkom vukmanič. 3 hodiny to traje a płaci 16 euro.
0: Prosinske poskytki za džiči a modosnych, při kotrym išteš šmoratko roluraje, Clemens Schmidt je informácie znosu. A štú ište netko čipne, kak to z té mozaikovej rally nesvačidle dokvarne funguje, abo kak tuta app za identifikovanie viezdov a formáciu tuta reka, naše app NDR Serbia a internete môžete si to šo vomere načítač a tam nám kečete ište ďalšie poskytky.

0: Zadkula.
1: Prini tožen prozni nježno so minul a lečne vedro, te so pomogu tež za so doužice na uroči. A tomu hodži so naš moto, bunželu, perfektnie. Tu nje menujce tanktopy. Na piatej staciji bič volibuluje ture Zadkule nastanje tak ve otrovje cele vysče perfektne lečne feeling. Pojče na kuždopad nimo a zdrasče se váš najrenčí nedželský tanktop. Kež přeco so od napo šestčích přizevenia přiuzaja a od šestčích so potom raje. My so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Meet Savage.
3: Bunželu večo.
4: Ach, Kala, što máš tyčen sa očo přeďuť, ne? Žence, bunželu. To dala vizo jenoš.
5: Zadkula. Zadkula.

0: Hej, a tak horco, kajž na maj horce je tež zdjela pola nas hižo. Lada jo na horce leča přijese džen a viace ľudži tež klimovú přípravu. Produkcia tutych je nemské zaž v 5 letach vo 5-70% rozrostva. To zdjeli zvierskový statistický zariad. Tež importy klimových nástrojov sú minené 5 let jasne stúpali. 949 miliónov euro by to leče 2024, što ešte nemale cejčina viace hač 5 let do toho. Tež v našem regióne klimové přípravy přeco ústišo uľadaš, Matej Džisvok rozpravia.
1: Takhle môžete so napríklad tež trošku očerstveť s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tuto nástroj v tej alebo tamnej domácnosti stej, ale s tým môžete viezo inéž trošku prevetriť. Profesionálne a vopročite vokvodženie s pomocou klímových přípravů je džen a vobľubovaníše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy plnú protečku, povedá šéfina Kristýna Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôdomné, mo máme přeco zase nároky, že štipené klimatizáciu a tak dále nastúpa. Mo doma s plánom dživač, mo doma tež te ľudži, kde sú naprašova na pšindu, núc zatroštuvač, preč ľudžo to neke spontánne nie je možné, mo doma sa to šemal v šej domiacnosti, v praxe a tak dále vobladač, a pon môžeme ladač, ka produkty sú tu, a ka naše kapacite sú.
1: Přitom maja vúľký vúbier šelakých klímových přípravov Kristýna Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Aj to sú přípravy v domském jacore a pon mají vonka šentěnou přípravu, kterou tun čupy bude to tak rec vondo přírody puští.
1: Tajke a podobné přípravy firmy RAZ vůladaš městem na najšelakorýších městnách. Kristýna Ričkec naličí.
2: Vyle praxe jsou sobě těch posledních dvěch letách naprašovali, ale privátné domácnost stěla tež netko či šoreka a nakladnictva alebo a studia, institúcie sa o to rúňa naprašuje, ale to, tam je doby všetci hľadať, kajen te personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť?
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuje lica zatvátajke klímovej přípravy. A to nie je sva tak jednorie, kajž jedna čel LND se man Peter Cíš rozkladže.
3: Dokýž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vôsobite v umienenia v obkyčbovač a spielnič. Štož nie je vizor stajne tak ľuchko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkúne žalozie připravič, a lada je na tún klímový přípravu. Dobíme tež na to dživať za tún vonkúne agregát nadsyše a tež te fotovoltaikové přípravy so tak skúvaja, so neby so tún historický napolad našho tvarského pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
1: To praj jednačel LND Seman Peter Cíš, ký sa zavisče tež veselí, dež zmer v příhodže v ponovienem tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímaja najprve raz dajku klímu u přípravu před sobou, tým zostane znamenča vočerstváce viecik ventilátora.
0: Matej Čísvok je sa zabieral s klímovými přípravami, kýž sú leto a v obľubovaníše. V domácnosťach, byrovách alebo institúciách a tej štule našej režii Srbského rozvoza je príjemné kvodno, čakovano také příprave, kýž je tej štú zatvarená. Ale bohužiaľ jenož v našej vusovanskej rumnosti. S tým je jednače menšinou, po na po 10 netko zaspívaná Milčin Veclich.

Stuž se koncidžen jasná no butach padlovač, šako, že vedro jane nech do toho pak nakuž dopad polada, hač je plánovaná huta svobodná, masívno nadpada jedotý husajnci jedla, tak mienované Eichen procesions špino, je to zavce dubové procesionský přečo, znajmenša tun tam eskaliruje. Znajmenša je dlanjo tam tukvilu nieče pojca vodžizno za padlovanie zaurena. Drobne palme, nie, palne kosme, tuto je husajnce moža na koži boleč, kašel, abo samo astmi podobne symptome ubudžič. A ja tu odlanje odža so podvu potrechenich čarov, tež vokomikne žane strašne hauze a štome odstronič, to liči predvšem za južne vota, kminu Unterspreewald. Dosponje zaurene pak vota nesu, na vodžiznach kiš nesu potrechene, su kanuve, kanuvoe a čumikove ture, mizor dale možne.

0: Nábožné slovo.
1: Mađanca Veronika Bulanková z Pančíc-Kukova.
2: V moje protice čítach přísvovo, kotrež mě k přemyslovanju ponuvaše. Dopomněnka je jeničký raj, z kotrehož nás nichtu vunač nemože. Kak rady, co dopominam na rjany, ale tež češký čas dječatstva. Cíle hinajší čas hač dženca, ale mirnější. Veselu so, kde som nučky praše ja. Mači, kak da bie to tede, kde si ty dječo byva? Husto došč, nemoža rozumič, zo sme tede dobili jara zlutnivie a skromnie přes džen kročič, dokež finky mačerje, kotraž bie zahe budova, nedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjašky dječatstva. Des mi pola pšečelki suna dosena skakali. Abo so tajnje s hulcami v parku zetkali a husto k večeri vusmuš jedli, so bych mi derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič a z mauje horsku dovire a ljubošče s Božoni bič. V tutem smysle přeju vám žonovane konc tydzenja.
1: Tam je še Veronika Bulanková z Pančíc-Kukova s nábožným slovom na dálku franskej vikárie. A s tým ja ižo. Dvě menšine dođe sačich.